0: kaj si bila enkrat.
1: Kdo neki tam repa? V soboto zvečer na Radiu Koper.